0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is, benne a World is Mine Radio Show. Mellettem a lemezjátszóknál Antonio.
1: Na tessék figyelni, aki ott volt velünk augusztus 20-án a Strandfesztiválon a Rádió Stage-en, annak most ismerős lesz ez a lüktetés. Ezzel a trackkel indítottam el az egyórás szettemet, és szó szerint felrobbant a sátor. Erre mondják azt, hogy egy megkerülhetetlen elektronikus himnusz kapott most egy brutális 2026-os frissítést. Tessék feltekerni a hangerőt, már is érkezik Derud és a Sunstorm itt a Rádió Egyen.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na